Jsem doufající svou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

nejsem tu na dvakrát a tak úslužné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře. Za skousek blíž, za skousek.

Ostatní, ty to uslyší. Kolik uší, kolik uši, kolik rukou, tolik rukou. Kolik uší, kolik uši, kolik pohody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

peří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vysvedne si desátníka oldu.

když soumrak zbarvíš impresí, jako ty štěstí předstírám a chci být s tebou tam, kde jsi.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno, jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

0: kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas, plat kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítán.
2: Živá voda v moři hudby.

dobře se mají, jak se jim vede. Jsou veselí, vážení, široko, daleko v kraji a vždycky hezky mluví.

všichni, všichni jsme vlastně vrstevníci. A to některé jen se narodili, zabili.

leží on s ní a ona s ním. Ach, romantiko zastávek, z kouře snů, slz a nadávek, Château de Carton rozlíjí.

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem. Tma spolkla chodníky na černé stráně, jen světlo prosvítá v štěrbinách okem. Dva stíny na obzor váhavě vkročí a měsíc odráží dvě tváře bledé jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe

semínko vesmíru dopadlé na zem. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí neslyšně stránku a v ní si ustýlá

Je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst,

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje, líbí.

Soňo. Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

máš pohlazení, aspoň po vlasech. Pár ztracených slůvek, třeba o kráse. Frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zase

natáhl jsem sedm nových strun. Made in Hungary, na svoji starou kytaru.

on mi slíbil. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti

ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

trochu faleš. Na cestě životem často ji najdeš.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

bohatý a čtyřicítkou, profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázána boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílence mě mají.

vězeň. Když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

píseň je buket pro nevěsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady. A teď už nemám kdy.

vážně, tak se ti to líbí. Ještě jsem neřekl, že spočítám obsah kruhu z hlavy. Ještě jsem nestihl tě všemi svými vtipy bavit. Ještě jsem neřekl, že mě zvali z Google na pohovor. Ještě jsem nestihl tě políbit na vrcholku hor. Ještě nemáš v nerovnici všechny proměnné. Tak jak už teda můžeš říci proměnné? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já podpovím.

souzeně, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat. Oh, bože můj, proč na kříž si mě přibyl, zopakuj. Můj osud, máš tam nejspíš kdyby, řekně, tak se ti to líbí. No vážně, tak se ti to líbí.

párky. Vezou kávu, sýr a zástavu. Z nevyhraný války.

Kytičky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši pivní. Do práce vážu

jde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on,

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

neskončí a vůbec nic ji zřejmě nezastaví. S námi i bez nás splašenej kočí, dál žene koně, pokud je neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory na tapetách. Jsou věci, které

všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně. Je to tak

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock'n'roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Zase nic.

Trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

zajít. Kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Má pejt, má koloběžku a jede jak vítr. Já mám koloběžku a jedu jak vítr.

motorcycle a jede jak vítr. Já mám motorcycle a jedu jak vítr. Ona má motorcycle i já mám motorcycle, oba jedeme jak vítr. Má babe má Harley cycle a jede jak vítr. I já mám Harley cycle a jedu jak vítr.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku s bambulí nahoře, jí s kaštany mít se v lavoře.

od rána po celý den, zpívat si jen, zpívat si pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam.

půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl, že k oslavě života číši jsi pozvedal a chuť života velebil. A toho následného rána se ten stařík prozvěděl,

0: před Lukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my, papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily. Nemůžem se rovnat s počítačem, jenom si tak v koutku tiše pláčem. Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily. Rozpily.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když tahá mě za provaz v břiše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když rozum se mění.

se zdali má. Není slyšet jeho sten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by mohl otevřít okenice a ještě více topit ti do oken. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla šance tě vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil, jak z vzteku, na pohledu, na doteku, oros mi schladil rum i deku.

škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme v pravý čas pili. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde bysme oba dva žili.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

když odcházíš a zahřej mě, když se usmíkáš. Snad teď a nebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí a taky usvědčí.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na něm

jde do Němec. Hřivny stříbra k tomu, co za divná věc. Boleslava kníže.

zbožím, delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

mě do nich vtahuješ bez ptání. Měla bych odejít, když jsem otvírala dveře, kdy všechno si neřekla.

stranovíš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno jednou poničíš.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platí.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil a mlčel on.

Opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

uniformu. Do města, kde sloužil, zas přijel z dětiny, na sobě majorskou tu uniformu. Ukrytý podlou na hlavní třídě, čekal, až ta místa konečně přijde. Ten, co ho dva roky soustavil.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělíka.

Nechám se zavřít někde v báru a nepustím se nikdy ven.

kabaty a tak. Snad si koupím novej voz, saka, kravaty a tak všelijak.

být. Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točí.

věřte mi. Thank you.

Věřte mi, věřte mi. Ať průvod smuteční za mě

děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

ti na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala.

nový talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví. A děťátko k němu promluví.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Živá voda v moři hudby. Radiofon.

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
5: We'll meet again. Don't know where.

inu noční listopad. Chladný byl déšť, inu noční listopad. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala. Nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala. A chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti. Poučení všem budiš útěchou. Poučení všem budiš útěchou. Choď brzy spát a miluj pod střechou. Choď brzy spát a miluj pod střechou.

jdou na červenou, poběží stádo zeber. Až v parku na Karláku zatroubí sloni. Až mě dloubneš do žeber a řekneš, tak si to tak neber. Že letos zvládneš stěží, co si hravě zvládnul ještě loni. Až se nočním žižkovem rozlehne řez hladovej hlubů.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Prudké jsou svahy dívčích ší, i boků v stálém úplňku. Srdce jak slíve v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbijí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čert mačká z noci sirné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

propracoval. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

zevnitř. Roste to ve mně, tohle agresivní se mě strachu. Řekni mi, že tenhle pokus není třetí. Pomoz mi, probohatě prosím, můj život. Já se ti přebohatě odměním.

jsem tvůj vir, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách. Já jsem tvůj vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

vlčky prochází rušnou ulicí, v očích má podivný třmy. Nikdo ho nevidí, jak věčně bloudící hledá svůj ztracený klid.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst je jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dá. Padal sníh a na Římsách nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dá. Padal sníh a na Římsách nám před očima dál.

je půlnoc pryč, už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej bič, víš, muset není.

pak noční vlak a každý sám, každý na svůj kříž. V kůži lak a dlouhý šrám, blíž a dál a blíž.

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže.

přes propast. Je červen a já na zádech v travách hryžuret. Je červen a ty ve vlaku nade mnou.

trčím na pozdrav. Je červen. A ty jsi už měsíc pryč. Mami, tady je červen. A já na to konečně přišel.

že sem přijdu brzy dát řeč, jako dnes. Málem bych zapomněl, brácha s tátou spolu nemluvěj. Málem bych zapomněl tvoje smrky nad barákem.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic, stopy víří prach a ve svitu měsíce.

Změnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

Ztratil jsem adresu za lepší, skončil jsem ve starých dveřích. Teď nezamykám se pochybám, jen těm, kteří bez pochyb věří.

vášní prach se veze ve vesmírné káře. Jen pocit strach

a větrem. Večer se schovala za dlouhým svetrem, tlustým, co chytají se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si, sluníčko zhaslo.

Miss Otis lituje, že nemůže přijít.

Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani to.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

Prostřed pouště prameny řek, vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní

našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve 8. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosů. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí, z nás

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam modlí i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám, no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šatny už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i těm.

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Mám souseda Karla.

Včera Karel došel za náma na pivo a rum. Včera Karel došel na jedno pivo a jeden rum. Ta mladá blondýnka ho připravila o automotorku, sekačku i dům.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ohraná písnička tlačí nám na víčka uprostřed hovoru. Své city bez tváří

co se nám promění, chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strn

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není možný.

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí.

zítra jen pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

postavy statská vykouřen zrak utírat jídro celém spatřit kořen kůčivový písmo na list tlačit perem schladit tváře poudlení éterické oleje pak vykousat strach logů spěněné sny spoukat v kouli ostřit v řeči hořčiny jak štíhle šípy z pod rukou.

0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
1: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky světa

ještě půjde? Řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? Co se to tu stalo? Řekněte mi, co se to tu stalo? Odkud to sem přišlo? Kde se to tu vzalo? Co se to tu stalo?

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Z balónu řeka jako pentle.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektřině

Proč stavěl si přehrady mnohem pevnější než my? A za žádnou cenu si nechtěl nikdy tápat. My nesměli jsme

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskří vávda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej, já čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup.

konec nastane, až tahle píseň přestane, kapela přestane hrát. Takže nám zbývají ještě asi tak 2 minuty 50. Takže měl by nastat klid, jenže co když nechci odjít.

takže měl by nastat klid. Jenže co když nechci zastavit, lepší než cíl je běžet. Ať se furt něco děje, radši chci umřít v běhu.

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně. No, a teď.

už fakt jdu do fejdu, do fejdu. Já odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Před malou chvílí bylo 18 hodin.

Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásit.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a když nikdo nedívá se. Kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů. Až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i na džbánek vína. Smazat se mi to však nechce. Jak asi vychýlí misky vach slova, která bych ti řekl. Sanhedrin vrabců na střechách rád už by vynesl rozsudek. Já ale váhám, jestli vstanu, na stole nechám 5 šilinků a malý svazek Afrikánů, či posedím ještě vteřinku.

Strasse. Sedmou raní kávu piji, a když nikdo nedívá se,

0: zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima?
1: Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

bych mohl žít život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

polibků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had. Pak usnula opilá na gauči, jen v punčochách.

že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat

úkonnější, že například taková sloka číslo 3 popravdě není z nejvydařenějších, to nad slokou 4 hrdost neskrývám, ta posluchačům jen tak nezevšední, o ní však nemá smyslu říkat víc, nezná-li člověk ty 3, co byly před ní, pak sloka 5 by přišla nakonec, ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit.

0: narážek. Bez toho chybí už jenom melodie, neb text, ten jsem právě řekl.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

snadno povolí. Propadl jsem zpátky, dostal jsem se pod led, už jsem zasnadně v údolí.

střepy na podlaze, špína se vsákne do pilin. Ráno je zametou, špína rázem zmizí, 10 let potají.

Motám se tu, jak si nevím, kterým směrem kroky brát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohu-li vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později. Než poveze mě noční rychlík domů na Moravu, po úspěšném jednání v Senovážné ulici. Vypil bych si tady někde s chutí dobrou moka kávu, jinou nežli u nás roznášejí číšníci. Nestojím o žádné korzo, o žádné ruské kuželky. Vybral bych si spíše místo, které dýše tichem v ruchu cest. No a pak z pódia bych viděl hrát orchestr nevelký. Pane taxi, tam jet mě, libo jest.

podnik podle mých představ snad není ani příliš drahý. A kavárna se v horním patře pootáčí mírně nad městem. Ve stolku, co nabízel by výhled na panorama Prahy. Pane, tak si prosím, tam mne zaveste. Motám se to, jak si nevím, kterým směrem kroky brát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohli vás prosím požádat. A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později.

co kdyby odjel ten vlak. Úroda vláhy, že větý dráhy,

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

upletu špagát z konopí na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám dub či smrk.

Máš je úpa, ohřed je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, horná dnilet, beronka, mžela, torice, váv, úf, žiletavka, je výšovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

s vám já znám tu zemi znám. Každej rapštejn, konopiště, milotice, Friedland, trábí, kozí hrády, křepinice, Helštejn, Terštejn,

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu tamhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vsteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu

0: přišlo jednou, když byl mráz, na rtěch úsměv, tichý hlas, zlavené usedlo na můj klín. Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekla, a já jsem to bral.

pěl za kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás po noci

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

je mi kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadnou.

bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy.

Hodil hrtinky, smrdělo po pivu a kůři, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jezdili po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

jako mistr, kde jsi má smrti už odnes můj dech. Život mi vzala ta, kterou jsem chtěl. Trhejte břečťan na věnce, šijte mi rubáš bílý.

ještě včera jsme se smáli a uměli se krásně řát. Teď ani netušíme, zdali se ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě,

0: nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice a trochu mámivá, jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jim se

očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou teď vyfouknou mi duši,

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

ty jsi to způsobila. Tak chystej obvazy, až se ti dva jak se mi porazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě.

nic. Stačí dát správný směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod. Občas mám chůzi vratkou.

je třeba chodit bos, v popelu uhlíky pálí. Koupíš si stírací los, štěstě na rozhodne dálit.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Padá rosa do trávy a než měsíc vylije. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň

trávy a podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu vraních per

by se nezdálo, že jsme

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já u pramene jsem a žízní hynu, horký jak oheň, zuby

nesporné, co plno stínů. Kde světlý den, tam cestu sotva znám. Kde průzračnost, tam výkladem

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat k

0: mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Lenka, když ještě mluvit neumí, své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

jar poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji pohlase, ta, co ti nikdy nedá.

oděrka v srdci, citlivý místa, musíš to vstřebat.

Tu odvětrova chůze je sladká, jde ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde od rána do setmění, nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

Vlasy zválený dechem severních větrů a šedým prachem ztracených cest.

po poschodí výš se láhev otvírá. Ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vytřeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z vavřínů

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

Každý den chodbou za Úsvitu předbíhám vlastních nohou pár, myšlenky chodí po Wall Streetu.

knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík. Přestane hrát, přestane, přestane hrát, přestane.

ducha. Asi tak. Jako dospělej.

kajolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové, nebo bílé.